0: still won't hear.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Radio.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes. Co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda jo, byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie Parker. První skladba se jmenovala Confirmation, druhá skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Nemůžu začít. To je standard klasický.

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomuto jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

Po skončení střední školy se rozhodl, že bude muziku dělat profesionálně. Hrál s místníma kapelama v Kansas City a dokonce začal jamovat i s velmi nobel orchestrama, jako třeba s orchestrem Count Basieho. Tady došlo k prvnímu maléru takovému, že když teda jamovali a on ztratil přehled o změnách a chordů a začal to tam patlat nějak, tak bubeník Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdého cvičení, že byly doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940. Tomu zrovna umřel táta, Charles Parker senior, a on opustil McShaneovu kapelu. Od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků. Dokonce dva roky v jednom tahu, 42-44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak? To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parkerův styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo nenatočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelový hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, člověk udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadelník, herec, třeba nějaký velký, slavný, tak víte, že to s nima taky není dvakrát leh. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco výpopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabý skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabý skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tady Diana Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach Me Tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, které vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka, fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

O Dajně Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do albanské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoriam. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hrála dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A s ní si ještě dáme blues od Louhanovi Johnovi a to je s Dinah Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dinah Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Pool Parku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, kdysi v Semaforu, hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tomu taky dělali, to musím mít, on zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo, a nakonec jsem to našel. Takže si dáme Pool Parku s Voskovcem a s Verichem, já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdybychom zaspívali něco o Pool Parku,
2: taky aby, nebylo
1: nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice,

0: Jak se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím, vašnosti, a půl párku. Ten host si přeje půl párku.
0: Rozpačitě řek mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hoščí.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ten hostí přeje půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio. Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papíry.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne.
4: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.
7: I'm just a sitting.

0: tak tady je Pavel Anděl. Normálně se dívám na slušný kanál a taky tam trošku pracuju. A když zrovna nemám u sebe televizi, tak rozhodně poslouchám Rádio Hej, protože hraju slušný Big Beat a taky mě baví zůstat na Hej.
1: Wow.

0: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

Raní odstartovali Van Halen, každopádně Sirius Black, to je další skvělá muzika, kterou nabídneme v našem raní meteru, raní směna, raní proud, s vámi společně a taktéž partner raního vysílání, stavební holding Kettery a Pardubice.

0: skvělá muzika od Sirius Black a my si pojďme dát hnedka jednu z pozvánek tady v začátku této části a této ranní hodiny na úžasnou akci.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.
2: Na posledním koncerti kapely Traktor před jejich pauzou zahraje

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 33. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia. A foukat bude slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1. Mírná zátěž.
2: Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
3: Tak Lenka nám tam do toho vlítla, aniž bychom chtěli, no dobrý, jedem dál. Panoptiko, 7:45.

Česká roková scéna, 7 minutek pouhých do půl 8, hezké ráno, ranní proud, Dimitri Traktor. Je tady další informace, vláda se nyní nehodlá vrátit k regulaci cen pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše nemohou za drahá paliva tuzemští prodejci, ale rafinerie, které mají nedostatečné kapacity a výrazně zvyšují své marže. Marže prodejců jsou podle Babiše nízké, očekává proto reakce na úrovni Evropské unie.

úžasná česká roková scéna, která se vám líbí, která vás stáhne na vlnách a v raním proudu rádia Hej a Citron na křídech andělů. Jestli teď už dáme ale Metaliku a krátce po půl osmé, nás čeká další informace. Tentokrát to bude doprava, ale jiná než s Honzou Riedlem. Honza Riedl se dostaví až zítra.

0: Showtime Rock for you.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
0: Radio CZ.

Ano, dámy a pánové, pojďme tady na silnice. Řidiče mířící po dálnici D7 od Slaného na letiště Václava Havla čeká od 9. do 25. září objížďka kvůli drahé etapě. Pozor, ne drahé, ona bude drahá, ale je také druhá. Druhé etapě představy uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Už teď také aktuálně na novinkách.cz.

0: Full Time Rock for You.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: City. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Ano, dámy a pánové, je to tak, a krátce po celé po 8 raní. Už je tady také svítání s vámi společně. Raní jete, raní prout. Raní manšaft. Duo Spring.

Jirka z Lečí nad Sázavou dobře poznal Kissing na metano, těsně před 8:45. A Volbeat Dansko, to je persona, kterou hrajeme velmi často, protože se vám líbí, má

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 33. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia. A foukat bude slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1. Mírná zátěž.
2: Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
3: Karla, nesměj se, no tak prostě je Rosničková, no tak jak by se měla jmenovat jinak, třeba Rybníčková, nebo Kačírková, nebo jak, no tak necháme to bejt, jméno, příjmení Lenky, každopádně frčíme dál s muzikou a blížíme se k půl deváté.

Je to úplně jasné, Rammstein Deutschland. A z Německa se podíváme zpátky do Prahy. Protože Praha nakoupila pro náplavku 25 laviček za 5 milionů korun. Ano, je tomu tak. Skutečně z masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky nebo poležení u řeky, čehož už se Pražané začali samozřejmě obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců, že tam budou zkrátka ležet a posedávat. No tak to se dá čekat. Každopádně lavičky vypadají moc hezky a vy se na ně můžete podívat na novinkách.cz.

My se za malý okamžik budeme společně loučit. Ten čas je tady, nadešel zkrátka čas 8:45 a my do 50. minuty s vámi ještě vydržíme, budeme. Já už také sleduji interpreta, který naskočí krátce po této skvělé skladbě Bryan Adams. Je to tady nikdo jiný než Kanaďan Bryan Adams.

Tady, který, jak jsme zmínili, skvělý Kanaďan Brian Adams. No a za chvíličku po něm, krátce po celé po deváté, bezvadný Opavan Aleš Konopka. Je to tady. Karle, teď už otevři. Teď už můžem. Samozřejmě se s vámi touto skladbou loučí náš manšaft ranního eteru, ranní směna, ranní proud. Mějte se krásně, ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
5: Haló, je tam někdo?
6: Radio Hey hledá nového moderátora.
7: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
8: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: připoutej se. Hej Radio CZ.
1: Dobré ráno, je úterý 8. září, ručičky už ukazují 6 minut po 9. a vy posloucháte Rádio Hej. Ať už jste právě na cestě do práce, nebo už tam makáte, nebo jste za volantem, nebo se teprve snažíte přesvědčit sami sebe, že je opravdu čas vstát. Jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Čeká nás další pořádná porce skvělé muziky, dobré nálady a všeho, co potřebujete k tomu, aby dnešní ráno mělo správný drive. Nesmíme zapomenout hned na začátku, ale poděkovat našemu speakerovi z pardubického studia Milanovi Krčilovi za ranní show a máváme mu a těšíme se na příště. No a až do oběda vás bude od mikrofonu provázet moje robustní maličkost Aleš Konopka z opavské pobočky Rádia Hej. Přeju parádní poslech.
0: Hej Radio CZ.

0: na rádiu Hey Soundgarden. Je 9 hodin 19 minut a k nám už přifrčela plnou rychlostí Lenka. Je tady předpověď počasí, pojďme na to.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 33. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia. A foukat bude slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1. Mírná zátěž.
3: Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
0: Děkujeme, Leni, za informace o počasí. My se podle toho zařídíme. No a co se týče muziky, tak Air Force nebo taky Škvoři a Nazaret v příštích minutách nás čekají na této frekvenci. Na rádiu Hej!

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

A my pokračujeme v krasojízdě, ale teďka pogratulujem, protože dneska má narozeniny Jan Macků ze skupiny Proteus. Honza je zpěvák, textař a bývalý frontman kapely Dimitri, ve které vystupoval 20 let v masce a pod jménem Proteus. Je taky učitelem na fakultě Lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. No a my přejeme všenej hodně zdraví a taky stálý přísun inspirace.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Máme 9:45 a v tuto chvíli přichází i Martina, která vás teď bude informovat, jaká je situace na cestách. Tak našpicovat uši řidiči.
1: Dopravní expres.
2: Dvě nesouvislé kolony evidujeme na dálnici D1 na Prahu mezi 34. a 22. kilometrem. Popojíždět budete také od Průhonic až do Prahy. Na pražském

0: Je silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Pomalu jedoucí vozidlo údržby v pravém jízdním pruhu způsobilo menší zdržení na D1 na Prahu u Jihlavy. Brzdí se kvůli tomu na kilometru 115, dávejte si pozor. A Pražský okruh je v půlhodinové koloně také směrem na Modlatice mezi 25. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Děkujeme Martině, no a v příštích minutách Ghost, nebo taky Billy Idol a Beatles.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace@kanalizace.cz.
3: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
4: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.
7: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí

0: Rock and roll. A jsme v další hodince dopoledního éteru. To nám to hezky utíká. Za mikrofonem Aleš Konopka, Rádio Hej je s vámi. A my se za chviličku půjdeme podívat na to, jaké že u nás jsou nejoblíbenější dovolenkové destinace.
1: Hej Radio CZ.
0: No přátelé, většina z nás má po dovolených, nedá se nic dělat, zatlačme slzu v oku. A já jsem teda zjišťoval na internetu, jaké dovolenkové destinace u nás v České republice patří mezi ty nejoblíbenější a nejnavštěvovanější. Tak co se týče měst, tak je to pochopitelně na prvním místě Praha. Je to hlavní město a je tam množství historických památek jako Karlův most nebo Pražský hrad, Žofín a spoustu dalších. Potom tedy, co se týče jakoby odpočinku, tak tady píšou, že Pálava a Znojmo, tedy Jižní Morava. Tak to je jasné, proč. Tam se jedná o vinařskou turistiku, ale je tam spoustu cyklostezek a taky hlavně historický Mikulov. No v jižních Čechách, tak tam třeba Třeboňsko, rybníkářství, lázně a hlavně zámek Hluboká. Tam jsem nebyl, tam bych taky chtěl jednou být, no, tak snad se mi to zadaří někdy. Tak, a co se týče tedy, kdybyste chtěli do přírody a do hor, ryze, tak jakože na prvním místě u nás jsou Krkonoše. Je to nejvyšší české pohoří a láká pochopitelně na Sněžku, Špindlerův mlýn nebo Pramen Labe. Potom lidi taky rádi jezdí na Šumavu, to je oblíbená oblast pro cyklistiku a je tam samozřejmě jezero Lipno, moc krásné. A taky je tam, jsou tam hluboké lesy a co se týče teda dalších, tak tady vidím, že Beskydy, to je Slezské pohoří s Lysou horou, pustevnami a bohatou lázeňskou tradicí, to je jasné přátelé, tak tam taky rádi jezdíte. No a ještě bych naposledy vypíchl Český ráj a České Švýcarsko. Tam jsou skalní města, pískovcové věže a slavná Pravčická brána. Tak tam všude, přátelé, rádi jezdíte a to je fajn. To je fajn, myslím si, že není špatný taky jezdit po České republice, nejenom do zahraničí, když tady máme tak krásně. Ale každopádně teda, když to tak zhrnu, tak vyhrává Praha. Nedá se nic dělat, je to tak a je to dobře. A tak bychom si teď mohli pustit hudbu Praha a podíváme se na Žofín.
2: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 33. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia. A foukat bude slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1. Mírná zátěž.
2: Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.

0: Sabaton. Já můžu a mám hodně rád, doufám, že vám taky udělali radost. Mně udělala radost Silva, protože jsem tady obdržel od ní, tedy od posluchačky, vtip. Zajímavé, že nám posílají vtipy hlavně ženy. Chlapi jsou nějaké líné stvoření asi, nebo co. Děkujeme, Silvo, každopádně. Já vám ho přečtu. Pláče děda nad hrobem své ženy a říká: ty jsi byla tak dobrá žena, co já si tady bez tebe počnu, kdyby ses tak mohla vrátit. V tom se z hrobu hrabe krtek. Dědek se lekne a říká: počkej, počkej, Božka, nerozumíš srandě?
1: Hej! Hej, Radio CZ.

0: dopolední méteru rádia, hej. Na to zapomeň. No, aby dá, tak stačí pošťouchnout a aby se chlapi nenechali zahambit, tak nám Ruda poslal taky fórek, který tak nějak souvisí s neúspěchem fotbalového klubu Sparta Praha. Mě pobavilo fakt, poslouchejte dobře, přijde Spartan k pokladně v obchodě a pokladní se ho ptá, sbíráte body? Asi ne, že?
1: Hey, radio. Hey, radio.

0: may die tonight. Bonfire. Ladíte Hej Rádio? 10 hodin 42 minuty. Máme úterý. A já nalistoval kalendář.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
0: Ano, nalistoval jsem kalendář na dnešní den. 8. září máme, ještě jednou, úterý. Rok 2026, to víme. Ale kdo má svátek, víme nebo nevíme? Víme. Mariana. Mariana má dneska svátek, gratulujeme, děvčata. Podíváme se na původ a význam jména. Ženské křestní jméno Mariana může být ženskou alternativou jména Marián. Mělo by pak zřejmě latinský původ a překládalo by se jako patřící k rodu Máriu. Jméno by pocházelo z římského slova Marianus, respektive Marius, což bylo rodové jméno patricijského římského rodu. Další výkladová teorie spojuje jméno Mariana se jménem Marie. Mariana mohla vzniknout sloučením jmen Marie a Anna. Stejně jako Marie by se pak jméno překládalo jako milovaná Bohem, krásná, hořká nebo kapka moře. Dle jména Anny nebo Anna by se pak výklad ještě spojoval s významem milá či líbezná. Tak děvčata, gratulujeme vám ještě jednou, přejeme hlavně zdravíčko, buďte veselé dneska, je to váš den. No a Leonard Cohen vám právě teď na rádiu Hej zaspívá ke jmeninám song So Long Marian.
9: Bez rádia Hej by byl život zlej.

0: Express.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby uzavřelo pravý jízdní pruh mezi 111. a 104. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. U sjezdu na Velký Beranov se tak dostanete do 10-minutového zdržení. Hustší provoz vás drží na příjezdu dálnice D1 do Brna od Prahy okolo 10 minut. 10-minutové zdržení je i v opačném směru, a to od Holubic po Slatinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam

0: and Roses Paradise City. Tak jsme měli výpadek, dámy a pánové. Ale nebylo to na naší straně ta chyba. Ani porucha nebyla na vašem přijímači. Ale někde po cestě prostě. To se stává mezi Opavou a Prahou. Hlavně, že už nám to fičí. A jsme tady zpět. Za chviličku i Panoptiko, taky Judas Priest, anebo Stouni. Tak se těšte na kvalitní muziku. Taky se ještě jednou mrkneme na dopravu, to musíme pohlídat, to jo. No a uvidíme, co ještě stihneme. Ale hlavně muzika.
1: Zdravím Aronfon Telefon z eskadry Panoptiko a zdravím všechny arci posluchače Radia Hej.

0: nejlepší prej Radio Hey. To je jistý, dámy a pánové, teďka tady musím splnit jeden song. Mám tady jednu věc, kterou nám poslal. Kdo nám to poslal? Marino. Rád by Arakain 311. Peruť. Ahoj, prosím, zahrajte všem, co se podíleli na vzniku filmu Osamělý vlk. Včera jsem byl v kině a odcházel jsem naprosto nadšený. Vybraný song není o 303 a polské peruti, ale to snad vadit nebude. Hezký den všem a díky. My taky děkujeme za zprávu, Marino, a přejeme parádní poslech. Užij si to, song je připraven.
1: Rádio Hej a song na

0: Dopravní expres.
1: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na pražském okruhu na nájezdu v Horních Počernicích ve směru ke Štěrbohovské spojce. Před nehodou se zdržíte jenom minimálně. A pomalu jedoucí vozidlo údržby uzavřelo pravý jízdní pruh mezi 111. a 104. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. U sjezdu na Velký Beránov se tak dostanete do 10-minutového zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Rami.

0: rádiu Hey Stratovarius. A dobrá nálada začíná a končí tam, kde začíná a končí signál rádia Hey. To je stoprocentní. A než se rozloučíme, tak si dáme ještě Ingot. Song se jmenuje Skákavá panenka.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.

práci. Rock and roll all night. Konec dnešního dopoledního éteru kvůli výpadkům byl sice hektický, přátelé, ale z druhé strany to k životu rockera patří, zažívat jedno vzrušo za druhým. A tak doufám, že až vám třeba dneska padne v práci, půjdete něco podniknout. A bude fajn, když vám v autě nebo ve sluchátkách, když půjdete pěšky, bude hrát naše, vaše rádio, hej. Zítra si dopolední Big Beatový dýchánek určitě zopáknem a tak se na vás už teď těším. Tak těpic, rockeři.

0: zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: What is love? Nebuďte smutní, že lete v píči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: poslouchám Rádio Hejt, protože hraju slušný Big Beat a mě baví zůstat na hejt.
1: One thing.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
5: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
6: Rádio Hej. Kvalitní rock.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Radio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
6: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej.
11: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.

0: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Haló, je tam někdo?
4: Radio Hej hledá nového moderátora.
5: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
6: Radio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
7: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
8: Sviany, české tradičně vařené pivo.
9: Bylo 17 hodin. Posloucháte
10: Hej Rádio.
11: Full time rock for you.
12: Rádio Hej. Rádio Hej.
13: What is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

rodiče, však to napravím. Mějte smutku, já si dám tu práci.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravdu.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: posloucháte pořad na Hej Rok na rádiu Hej.
1: A jak jsem předesílal před asi 5 nebo 6 minutama, vysíláme z pražského studia a mám tady vzácné hosty, a to sice Milana Steigerwalda a Pavlu Forest z Rock Opery Praha. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, to jsou oni a proč jsme tady? No, kvůli tomu, aby jsme si popovídali, co je v Rock Opeře nového, co chystáte, kdy začne nová sezóna a jaké máte novinky a tak dále. A já teda asi vás pustím rovnou ke slovu, abyste někdo z vás začal.
3: No, my vlastně teďka se chystáme na novou sezónu po prázdninách, které byly necelé 3 měsíce skoro, a připravovali jsme intenzivně nový videoklipy a nové skladby, takže teď zrovna vlastně tady na rádiu Hejby vlastně v absolutním, dalo by se říct, celorepublikovém formátu mělo poprvé zaznít náš klip Prkna, který znamenají svět, a to jsou vlastně, to je taková divadelní hymna, na který se zúčastnili naši přátelé, kterým tímto strašně moc děkuji. Byl tam Petr Janda, Bára Baziková, Petr Kolář, půlka divadla Sklep, zakladatelé, David Vávra s Milanem Steindlerem a s Václavem Marhoulem a další, Viktor Dyk, jako ten k nám patří, takže ten, toho bych nebral jako až takovou změnu, ale každopádně prostě spousta přátel se na tom podílelo a tuhle tu skladbu bychom vám rádi předvedli, protože vznikla z naší nový opery King Size, což se jmenuje po naší kapele, a je to taková životopisná reví, kterou budeme hrát 10. října, a tímto vás chci pozvat zároveň k tomuto datu, ale hlavně si poslechněte tu novou věc, kde se zúčastnili ty naši přátelé, protože to je opravdu pro nás teda velká událost, protože náhodou prostě vznikla opravdu divadelní hymna, do který jsme pozvali tyhle naše kamarády a souputníky.
1: Tak já to mám připravené, tak pouštíme to, jo? Posloucháte Rádio Hej.

0: Posloucháte Rádio Hej a tohle zřejmě tedy byla první rozhlasová premiéra tohoto songu. Je to tak, je tady Milan Steigerwald a Pavla Forest.
1: Jo, je to přesně tak, tohle věc jsme ještě nikde živě nehráli, je to úplně první.
0: Tak to máme tu čest, že to bylo poprvé na Rádio Hej. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli mohu, teda jestli používáte při skládání muziky nebo vůbec umělou inteligenci.
2: Já vzhledem k tomu, že mám ještě tlačítkový telefon, tak musím říct, že já v podstatě nepoužívám ani internet.
1: Ani inteligenci.
2: Takže pro mě je tohle naprosto neznámá veličina, ale ještě jsem jenom chtěl, vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění nám to zlaskavě naspívali zadarmo, tak ještě tam k tomu jsem zapomněl poznamenat, že se tam ozývá, jak jste zajisté posluchači slyšeli, dětský zpěv, takže to byl dětský rozhlasový sbor Českého rozhlasu dříve Bambini di Praga.
0: A Kvínu, to není Kvínu.
2: Ne. S Kvínem to nemá nic společného, ale...
1: Pak tam zpívá Maruš Steigerwald,
2: no, naše dcera. Zpívají tam další lidi od nás zpívám, a Pavla samozřejmě. No.
1: A bylo to úžasné setkání, že my se spoustou těchhle z těch lidí vlastně jsme spolupracovali na nějakých jiných projektech a teď se to tam tak hezky sešlo, takže bylo hrozně příjemné natáčení.
0: A já se zeptám teď, já jsem teda, abych nedělal chytrýho, tak jsem použil tu umělou inteligenci mezi tím, co hrála tahle písnička. Jestli víte, nebo no, máte tušení, kdy a proč vzniklo přísloví prkna, co znamenají svět?
1: No to nevíme, ale jsme rádi, že ta inteligence to ví.
0: Já jsem totiž asi půl minuty před koncem, tak jsem si zadal a tady jsem se dočetl, že to pochází z básně německého básníka Friedricha Schillera a jeho báseň An die Freunde, přátelům z roku 1803.
1: No tak, vidíš, to je paráda.
2: Krásné výročí.
1: Je to přátelům, takže,
0: a, takže je to přátelům,
1: o tom to
0: takže,
1: je. Ano.
0: Takže já jsem si sám říkal, že se to používá jako už hodně dlouho, ale od roku 1803 to jsem sám nevěděl, ale umělá inteligence mi to tady vyplivla na dotaz.
1: Teď jestli si to nevymyslela.
0: To je taky možný, no. Teda já jsem se umělý inteligence ptal párkrát na takové věci a dozvěděl jsem se věci, které bych ani nechtěl slyšet, ani o nich vědět, ale určitě nebyly pravdivý. Inu, pojďme dál, takže budete mít nové představení a co ještě, protože jste
1: já
0: přinesli...
1: bych řekla k tomu představení King
0: no,
1: Size,
0: no,
1: rock opera. To je 10.10., ve kterém je vlastně tahle píseň Prkna, co znamenají svět. Tak to bude taková speciální záležitost, protože 10.10. tam nebudeme vystupovat sami, ale bude tam ještě předkapela. Bude to Gudrun Flower, což je slovenská zpěvačka se svojí kapelou Lahká muza. A ona je strašně osobitá a neskutečná jízda je to, jo, tahle ta ženská. A před ní ještě bude vernisáž výtvarníka Viktora Hajta, který bude slavit 70 let. King Size vlastně budou slavit 40 let na scéně.
2: A rok opera 20.
1: Takže je to taková narozeninová show. Jo, a Gudru nám přijde popřát. Takže takhle
0: tak
1: to bude.
0: Když bych to přidal, tak my jsme ne 10., ale myslím si, že 20. října spustili první vysílání po 9,5 letém sporu a bylo to někdy v říjnu, teď fakt nevím, myslím, že to bylo 20. října 2000.
1: No tak přijďte to s náma oslavit.
0: 12, takže no, to je kolik 14 let, je na světě Rádio Sázava alias dneska Rádio Hej. Tak já budu velmi rád, když se tam přijdu podívat. Taky.
1: Určitě, určitě. Jseš srdečně zván a samozřejmě posluchači taky, protože to bude strašně zajímavý. Pan Hyde, Viktor Hyde, je neuvěřitelný undergroundový výtvarník, strašně osobitá bytost. Gudrun je ženská, kterou jste jen tak neviděli, ta má v sobě ajfr obrovský. No a King Size Rock Opera, to bude vlastně příběh náš, 40-letý příběh o tom, jak jsme začali dělat rockovou muziku ještě v Totáči.
0: No, tak to se budu těšit. A co tam dáme teď? Protože jste přinesli celkem 5 věcí. Co si pustíme teď?
2: Tak já možná bych pustil tu Evu. Na tu jsme teďka dělali novej videoklip, takže by měl být během několika, snad za týden, za 14 dní, do 14 dnů bychom s tím měli.
0: A také to bude premiéra?
2: Také to bude premiéra.
0: Takže Takže další premiéra na rádiu Hej, my jsme poctěni a vy posloucháte rozhovor s Pavlou Forest a s Milanem Steigerwaldem z Rock Opery Praha. A jdeme do toho.
3: A Bůh řekl, stvořím ti novou ženu.

0: Posloucháte Rádio Hej a tohle byl song Eva a Rock Opera Praha je tady, jsou u mě ve studiu, teda u nás ve studiu a já bych se možná zeptal k tomu, jak jste to natáčeli, kde jste to natáčeli a jestli k tomu můžete něco říct bližšího.
1: Natáčeli jsme tu píseň, vlastně videoklip jsme natáčeli, píseň jsme natočili, zvuk v Rock Opeře. To znamená v našem studiu v Rock Opeře a pak jsme na to točili obraz s takovým mladým šikovným filmařem, který se říká Marko a je to ze Českého Středohoří a jsou tam vidět, je tam nádherný výhled na krajinu, letní zapadající slunce a je tam Milešovka, Říp a všechny ty nádherné hory, které to místo obklopovaly. Marko vlastně našel horu, uprostřed které stojí jeden strom. A to je ten fiktivní strom z ráje.
2: Já jenom připomenu, že je to vlastně zpracování starého zákona ve smyslu Lilith, matka démonů se to jmenuje. Ta opera je to vlastně o první ženě Adama, o který já jsem třeba nevěděl, jo, že měl Adam ještě podle sumerské mytologie jinou ženu před Evou, že měl nějakou Lilith, která mu nevyhovovala, protože byla příliš emancipovaná, tak nakonec to skončilo tak, že on si vyžádal tu Evu jako novou ženu a tato se spustila s ďáblem a začala dělat v pekle pořádný drama. Jo. Takže vlastně to my jsme se toho chytili, protože to je strašně zajímavý téma, poměrně mi připadalo neznámý. Já nevím, co by na to řekla umělá inteligence, ale každopádně pro nás to bylo velká výzva a zároveň zpracování starého zákona se nám hrozně hodilo, takže tahle píseň je vlastně...
0: No, já jsem narazil na Facebooku, na mě vyskočilo a ono to bylo hrozně dlouhý, já jsem viděl jenom začátek a tam právě jsou to jako nějaký mytologický záležitosti a když člověk na to jednou klikne, tak se mu to pořád potom zobrazují podobní témata a najednou se mi tam zobrazilo přesně tadyhle o Lilith, matka démonů, a bylo tam vlastně relativně, podle mě to bylo tak 30 minut dlouhý pořad o tom, jak si to teďko ty jednoduše uvedli, jo, takže to téma asi existuje, ale je velmi tajemný a mnoho lidí o něm, nebo většina lidí o něm neví.
2: Ona se vlastně v tom klasická církev moc neangažovala, protože jim to asi přišlo příliš temný. Nicméně jako v těch mytologiích to existuje a poměrně významně, takže myslím si, že teďka se o tom víc mluví a občas se i stvárňují sochy a podobně. Jo. Je to zajímavý, no. David Černý udělal sochu Lilith právě v Karlíně, je to strašně
1: tak tam jde hlavně o tu emancipaci, že?
2: Jo, taky možná emancipace.
1: V té církvi moc o to nestojí.
0: No. Dobře, a co si pustíme teď? Mám tady další songy, te, co jste přivezli.
2: Tak možná budeme teďka na naší jednu z nejnovějších oper Boj o moc, tak tam máme píseň s Honzou Toužimským, která se jmenuje
0: Chci tě vést, jen pár vět.
2: Tam je ta...
1: Chci tě svést.
2: Ne.
0: Jo, chci tě svést.
2: To ne, může ne. Tam být chci tě svést, tak to můžeme dát chci tě svést.
0: A nebo jen pár vět. Tak.
2: Asi chci tě svést, protože jen pár vět, to je z opery Proces.
0: Dobře, takže Rock Opera Praha na vlnách rádia.
2: Boj o moc.
0: Hej.
3: Na Hej Rock, na rádiu Hej vám přináší Hakel.

0: Posloucháte Rádio Hej a my si povídáme s Pavlou Foresta a s Milanem Steigerwaldem a o rok opeře Praha a o jednotlivých představeních a říkali jsme si, že byste ještě něco řekli o představení Boj o moc.
1: Přesně tak, protože tahle pecka je vlastně z toho představení Boj o moc a je to duet mne a Honzy Toužimskýho a ten Boj o moc hrajeme 10. prosince až, tak to, což je docela pozdě, ale pak si řekneme, když to je vlastně ke konci už té sezóny, ale teď vlastně Boj o moc znamená to, že to je úplně nově předělaná naše jedna rocková opera a je to vlastně na motivy Peaky Blinders, je to o tom, jak spolu bojují gengy v Birminghamu ve 20. letech minulého století a je tam spousta takových kaskadérských prvků a soubojů a je to hrozně napínavý a pan režisér, který to dělal, tak Igor Krištof, Igor Krištof, tak ten je zvyklý právě pracovat s těmi kaskadéry a udělal to tak, že to má obrovský spád. Takže pro ty, kteří mají rádi akčnost a nějaký napětí, tak pro ty je zrovna tahle ta opera skvělá.
0: A že byste chystali něco aktuálního, co se děje teďko tady u nás, Boj o moc, asi ne, co?
1: Boj o moc, no.
2: To se furt opakuje, já myslím, že to je prostě v průběhu staletí a tisíciletí v podstatě absolutně stejný, já si myslím, že se to příliš neliší a že ten boj, jako který probíhá mezi různýma mocnejma, abych tak řekl, nechci jmenovat, tak je to furt stejný a blbý je, že lidi vlastně místo, aby se sjednocovali, tak jsou spíš rozdělovaný, rozděl a panuj a muzika by měla lidi spíš teda stmelovat, takže já si myslím, že by bylo fajn, kdyby všichni jsme se sešli na stejný vlně, co se týče.
0: Tak u nás v rádiu to tak je, protože já tady vždycky nabádám naše posluchače, aby se měli rádi a vykašlali se na to, kdo koho o čem, kdo koho pomluvil, nebo co se vlastně okolo děje, protože to by se z toho všichni zbláznili, ale fakt je smutný, že teda nepamatuju, že by byla společnost takhle rozeštvaná navzájem, jako je to teď. No, je to škoda.
2: Bohužel celosvětově, no, je to hrozná škoda, protože si myslím, že je to úplně zbytečné.
0: A ty lidi jsou s prominutím hloupí a nechají se zblbnout, jo, a vůbec jim nedochází a třeba jim dojde až za několik let, že vlastně se chovali nějaká, už bude pozdě třeba, no. Tak.
1: No a o tom je přesně tahle ta opera, protože tam je ten bratrovražedný souboj, no. Jo? Tam dva bratři bojují o jeden trůn.
2: No. Je to tak, rodiny jsou dneska rozdělený, někdo je tam, někdo tam prostě, ale kdy nemůžou spolu vůbec ani hovořit, kdy se prostě nesejdou nikdy, je to hrozná škoda, protože to dřív nebývalo, no.
0: Tak, takže buďte k sobě milí a neřešte tady boje o pomoc, o moc a nechte to na těch ostatních.
1: Budeme volat o pomoc.
0: Budeme volat o pomoc. Takže já tam teďko mám...
1: Dej tam tu troju.
0: Takže já tam...
1: Protože to je taky boj, jo, to je souboj vlastně... Trojská válka, nejslavnější nebo nejznámější válka všech válek, že jo?
0: Tak, takže... Troja, Boj o moc, rock opera Praha.

0: Posloucháte Rádio Hej a jsme zpátky ve studiu a tohle byla Troja, představení Troja. A my jsme se tady bavili o boji o moc a co ještě byste k tomu dodali?
1: Řekněme, ta Troja to je vlastně začátek naší sezóny. Jo. To bude 10.9.
0: Takže tím to zveme posluchače.
1: Září, a bude to zase velká událost. Ta Troja je poměrně rozsáhlý představení. Mám tam spoustu účinkujících, sbor, solisty, tanečníky, takže je tam toho hrozně moc a je to takový nadupaný.
2: Možná jste znalci poznali, že tam zazněla v refrénu Eva Urbanová. Máme tady v podstatě skoro samý duety s Pavlou a ten Eva byla s Kamilem Střihavkou a tady vlastně Eva Urbanová, což je naše jedna z velkých hvězd klasické hudby, tak je to jediný její videoklip, který kdy natočila. Máme ho na stránkách a myslím, že opravdu je to tam slyšet, že tam je jedna z největších klasických hlasů u nás.
0: Tak a co bychom si řekli možná na závěr? Nebo máte ještě nějaké jako další plány, nebo nový plány, nebo já nevím, co by...
2: My jsme udělali 17 oper, máme 20-leté výročí, je toho strašně moc a mě už se, já když hrajeme, tak vlastně se mi pletou i ty opery, natož aby se mi nepletly ty skladby, jo. Je to opravdu neuvěřitelný záběr, tam vzniklo 500 věcí, to jakoby zřejmě AI zvládla za několik minut, nicméně my jsme na tom pracovali intenzivně skoro 30 let, než to všechno vzniklo a než se to povedlo a doufám, že teda je to znát, že to s AI nemá opravdu vůbec nic společného.
1: No, takže... Já myslím, že se lidi o tom můžou přesvědčit třeba i v televizním vysílání, protože na ČT Art, dokud teda ještě to existuje, tak musím říct, že se můžou podívat i vysílání třeba na Frankensteina a chystáme vymítače, který by tam měl běžet. A
2: nebo Oidipa ještě. Oidipa. Je tam prostě, chystáme další a další věci pro ČT Art, aby to vlastně bylo vidět, co vzniklo a co doufám tady zůstane jako nějaká, že to tady bylo, což si myslím,
1: a takové
2: že...
1: shrnutí, na závěr té sezony máme vždycky takové shrnutí všech těch našich oper, které můžou diváci vidět a bavit se s nimi vlastně v jednom večeru a to bude na Silvestra. Tam budeme mít vlastně takzvanou best of rock opera, to znamená z každé té opery vytáhneme to nejlepší, co tam je a předvedeme to s obrovskou show a ohněma a akrobací. Takže si myslím, že to bude strašně zábavný Silvestra. Každý rok si to užíváme a díváme se na Prahu, jak to tam vypadá. Tak, někdy je to teda šílený.
0: Tak já se taky budu těšit, že dorazím na vaše výročí i naše teda výročí.
1: My tě srdečně zveme.
0: A my budeme teda taky u nás v rádiu průběžně informovat o všech vašich představeních, tak jako klasicky. A vy posluchači doufám, že dorazíte, protože skutečně si myslím, že to stojí za to. Ať už si vyberete jakékoliv představení. Takže já se asi rozloučím, mám tady poslední připravený song, jen pár vět, můžeme
2: to
0: k tomu
2: duet
0: něco říct.
2: Viktora Dika z Žantý z naší opery Proces podle France Kafky a kdyby někdo se chtěl kdykoliv na cokoliv podívat u nás, tak prosím na stránky www.rockopera.cz a mějte se moc hezky a děkujeme. Děkujeme, děkujeme.
0: A já tady potom ještě připravím, doufám, že to najdu, tak tady mám pozdrav od Viktora Dika.
1: Výborně.
0: Který pustím před tou písničkou a mě moc těšilo a mějte se a zatím ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rock Opery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady úterý, to znamená bluesovky a od mikrofonu rádia. Hej, vás zdraví a vítá Honza Kulík. Odebírák večera bude bluesovej, bude to kapela Koloseum.

Tak tam jsme měli Koloseum, legendární kapelu bluesovou, no bluesovou, rockovou především. Do kalendáře se dáme, co se událo v dějinách hudby 8. září. Vidím tady 45. rok, dokonce dvakrát hned. Takže 45. 8. září se narodil Ron McKiernan. Mezi kamarády též nazývaný Pigpen. To jsou Grateful Dead.

45. ještě jednou 8. září, to se narodil Michael Grouknut, mezi přáteli nazývaný Kelly, protože měl celý jméno Michael William Grouknut, takže Kelly, a to je Electric Light Orchestra.

A podíváme se dál, koho tady máme. Já tady vidím rok 1946. To se narodil 8. září George Tickner, soudělnej.

koho tady máme dalšího? 1947, 8. března, co to povídám? 8. září se narodil Benjamin Orr, vlastním jménem Benjamin Orrechovsky. To jsou Cars.

Pak tady máme rok 1950. To se narodil 8. září Václav Běhavý. To jsou Regeneration, Koule, Vozembouch a nakonec Odyssey.

Pak tady máme 54. rok, 8. září se DJ Alan Fred stěhuje z Clevelandu do Nového Yorku, kde na jednom z rádií začne vysílat Alan Fred Rock and Roll Show. Alan je první bílý moderátor, který pouští černou muziku. Když se podíváme o rok později, do roku 55, přesně na den 8. září, DJ Alan Fred startuje First Anniversary Rock and Roll Party v brooklynském Paramount Theatre a na programu jsou mimo jiné Tony Bennett, The Cardinals a taky, nebudete tomu věřit, Chuck Berry.

Rock and roll je víc než Beethoven. No vidíte, taky Beatles to hráli, tak se mrkneme o kousek dál do roku 56. V roce 56, a to 8. září, Eddie Cucci podepisuje smlouvu z Liberty Records. To je společnost gramofonová, kde taky nahrávali Creedence Clearwater Revival.

Pak tady máme, vydržte mi chvilku, rok 68, dokonce ho tady vidím dvakrát, doufáme, že se nám to vejde. Takže v roce 68, 8. září, Beatles vystupují v anglický televizní show Frost on Sunday a hrajou tam co? Hrajou tam, nebudete tomu věřit, Hey Jude. Hey!

Tak to bychom měli, hej, Jude, sám John Lennon říkal. Když se vám to bude zvát dlouhý, tak to můžete stáhnout. No tak, mi se dlouhý nezdá, ale jako kalendář není nakupovací, že jo, to je tak.

A ještě jednu položku, jak jsem hlásil, a to se narodil Andy Redbone, ne, sorry, Ray Wilson, takhle, teď už jsme správně, a to jsou Stilskin a taky Genesis.

A pak tady vidím rok 73. Od 8. září kapela Allman Brothers Band bude 5 týdnů na vrcholu americký albový hitparády díky desce Brothers and Sisters. To je hezká deska. Je tam pár věcí, které stojí za poslech. No tak ona celá kapela stojí za poslech, aby jsme to nediskriminovali, ale co by mě tam zaujalo, když tak koukám na tu placku, tak tady vidím krásný blues, který se jmenuje Jelly Jelly. Tohle to není jejich vlastní dílo, je to předělávka 200 milionů let starý věci už teda, kterou kdysi hrával a zpíval Billy Askine, velký bluesman. Tak se na to podíváme, no. Jelly Jelly.

Tak to bychom měli Allman Brothers Band, když máme ty bluesovky, tak já bych vám pořadu mohl třeba pustit něco z jejich jiný desky, třeba Osvětlení rošťáci, to je taky hezký album, tam je taky dobrý blues. No a já mrknu tady, co tady vidím a nevidím. Vidím tady, že v roce 88. září Kiss hrají první ze dvou zcela vyprodaných koncertů v londýnské Wembley aréně.

A ještě se snad vejde rok 1990, 8. září, respektive od 8. září Bon Jovi vydá americkou hitparádu za singlem Blaze of Glory, a to je z dnešního kalendáře 8. září úplně všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Máme nějaký přání, na bluesovkách moc nebejvají, ale když bejvají, tak stojí za to. Jinak máme tu Vladěnku, ta bude až po devátý, tam je Big Beat, ale pankáč, ano, tady pro všechny kamarády dává Miriam Hruškovou. Hlas mu.

Další přání mě tady přistálo na redakční stůl. Vítěz Frýdku, zdravíme. Luboš Pospíšil, léta jsem měl rád velký holky.

Tak, to byl Luboš Pospíšil, léta jsem měl rád velký holky, docela sympatický blues, dá se říct, tak je to snad z jeho první desky, mám takový dojem. I Vítě to říkal, že to asi bude tak nějak. No a já najdu další přání, zatím si dáme Michala Prokopa, aby řeč nestála.

jenže já nejsem tím, co po vodě chodí.

Tak a další... A vidíte to, vydržte chvilinku. Vydržte chvíli, hned se do vás dám. Tak, máme tady další přání a to je Tom 80. Rolling Stones dává jednu starou bluesovku ještě z konce 60. a začátek 70. Tak to už je dávno.

Tak. Pak je tady Tomáš Zubrnický a Tomáš Zubrnický to vidí na ASPM s Petrem Kalandrou, amatérským sdružením profesionálních muzikantů blues pro barmanku u Brázdů. Doufám, že to trefím, protože to je z dvojáku Kalandra Best of a má to tam drobátko, tam je na tom bukletu, je tam, nebo buketu, nebo prostě na té obálce jsou trochu zmatečně ty tracky popsané, ale uvidíme.

A dokonce živáček, tak zdravíme Toma Zubrnickýho a podíváme se dál P6. Bude to Chris Bell, Two Jobs, jako dvojí práce. No, už dvojí práce. Zdravíme, posíláme.

Tak to bychom měli velkýho umělce Chrisbel to byl. A máme tady pro paninku z taxíku od Kuby. Tady máme Krausbery. Nějaký hezký, pěkný. Dáme takovou trvalku od nich vlakem na Kolín.

Posloucháte Rádio Hej, posloucháte bluesovou hodinovku jako každý úterý s Honzou Kulíkem, John Lee Hooker.

0: Dokonce bluesovek nám zbývá necelých 8 minut, nebo 8 minut, tak já vám to vyplním Ericem Claptonem z jeho alba Unplugged, velice zajímavý album, a 10. a 11. track to bude, Alberta, a San Francisco by Blues.
1: Hang on.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: A ještě necelá hodinka přání, big beatků nějakých podle vašich možností a uvážení. Koho tady máme z kraje, hlásil jsem Vladěnku. Tak jo, je tady, hlásil jsem Vladěnku po devátý. Společně s holkama tatínkovi posílá moc pozdravů a k tomu Titan Rock konkrétně je to báječný. Ajajaj. To jsou mi věci, špatně nastaveno, špatně naladěno, tak ještě jednou, jo? Je to báječný, to se stane, jak přecházíme z hodiny do hodiny, že jo, tak, aniž bys, a je to tady, no.

Tak to bychom měli, co bychom to měli? S Vladinkou, ano, tadyhle to máme. S Vladinkou kapelu Titan Rock. Teď je tady Pavel ze Sopot, náš polský posluchač, zdravíme. Ten dává v šanc píseň s kapelou Sex Pistols, jejich známýho alba, který se jmenuje Velký rock'n'rollovej podvod. Tak to dáme, Something Else, to zkusíme. Zdravíme do Polska, Pavla, do Sobot a posíláme píseň.

Tak zdravíme ještě jednou Pavla ze Sopot do Polska a je tady Zdenál. Zdenál je tu. Tak budeme hrát pro pracující třídu. Tak pracující třída dneska dostane píseň od Kabátů, speciální. A jmenuje se to, Zdenál vybral, Jen jsem ztratil směr. To se mi stávalo mládí docela často.

Tak a máme tady od Kabáta, od Zdenála jsme měli od Kabátu, jen jsem ztratil směr. A máme tady P6, psal, že bychom mohli ještě něco od Genesis, konkrétně Inside, ale já jsem tady našel v katalogu kapel jsem našel Inside and Out, jestli to, no, zkusíme to, třeba se trefíme, ale ono to bylo všechno dobrý. Tak jo, zdravím P6 a posílám.

Tak, napsal by Pavel ze Sopot ještě, z Polska, ale nevím, jestli to přišlo jako ještě jednou zpráva, někdy se to stává, teda zpráva psaníčko k nám, do přání na písniček, ale Sex Pistols už jsme hráli, podle jeho přání. Když bude čas, tak já z té desky velký rock'n'rollový podvod vyberu pro Pavla ještě něco zajímavého. Za chvíli bude Libor Mnichovický a já tady mám Pavla Rockera z Brna, zdravím do Brniska a bude to turbo, je to jízda, když je to jízda, tak je to jízda.

Tak to bylo starý dobrý turbo, je to jízda, tahle ta písnice moc teda v rádích nehraje, ale je to zajímavý. Libor Mnichovický už netrpělivě čeká, zdravíme, posíláme mu jeho oblíbenou píseň.

Tak, já hledám přání pro Petra z Hraskic, ale vypadá to, že ten titul, nevím, no hledám. Podíváme se do databáze umělců, konkrétně do Bluesberry, jestli to tam bude, no, třeba snad, jo. Tak, zatím využijeme příležitosti a, jak jsem říkal, Pavel Sesopot, přišla mi od něj ještě jednou psaníčko, ale hráli už jsme jeho skladbu, co chtěl, tak já mu ze stejného alba, ze kterého jsem mu hrál, tedy velký rock'n'rollový podvod, předvedu ještě jednu veselou předělávku starých dobrých rock'n'rollů, Rock Around the Clock.

Tak zdravím ještě do Polska jednou a Petr z Hraštic, tak nevidím to dobře, no. Metařský blues, možná to existuje, ale my to prostě nemáme. Já to musím, když nemáme ani v playlistu, ani v deskách, tak ještě se podívám na velitelství rádia do hlavního cloudu. Tam hledám a tam jsem taky nenašel. Ale nevěšme hlavu, z alba Bluesberry, blues je třeba, dáme a tak jdou roky bluesový. Snad se to bude Petrovi z Hraštic líbit, když tak já se ještě potom, až budu mít chvilku, třeba zítra, jestli to půjde, tak se podívám do Wikipédie, jak to vlastně s touhletou skladbou je. No tak stane se, že nemáme občas jednou za 20 let v našem studiu, že nemáme, ale no tak většinou máme.

Tak zdravím ještě jednou Petra do Hraščic. To leto bylo docela dobrý. To je z alba Blues je třeba. To je dobrá deska. No, hlavně si vychválím, co máme v archivu, ale budu potom pátrat po této věci, co Pavel psal. Za chvíli zkusíme Paďoura z Bukovan, leč tady mám Petra z Načerace, představte si to. Takže do Načerace pošleme Vaška Koupka a kapelu Hux. Jsou Irové jako Poleno, ale fakt jsou dobrý, tak všichni Jakoubek, jak bysmet.

Tak to byl Vašek Koubek a irská kapela Hux. Paďours Bukovan píše, že oženil syna, tak gratuluju. A o víkendu. A tak už jen tuhle píseň pro odpůrce svazků. No tak my hoši, že jo. Tak zdravím Paďoura do Bukovan. A bude to doga, se nebudu.

Tak zdravíme ještě jednou do Bukovan, Paďoura, zdravíme. Zdenda Kuklík nám píše na jednu noc Valda Genk. No jak to zkusíme. Kulda prosí o skladbičku, díky Kuldo Tieničku. Rýmovaný to dokonce, no. To je dobrý, to je výborný přímo.

Tak, milí posluchači, a jak to vypadá, tak budeme muset zavřít krám s písněma a s Big Beatem taky, protože už se to blížíme se k 50. minutě, to je nejvyšší čas přepnout, protože za chvíli je tady Fandavich, budeme se učit francouzsky. Ten má dobrý věci. Já to vždycky někdy rád poslouchám, než tady jako pakuju ve studiu, že jo, a uklízím ho vysílání. To jsou fakt jako zajímavé záležitosti. A taky, kde to ten kluk schání, ty francouzský, kde má to není sranda, že jo, tematicky takhle, že jo. Já to vím, že já jsem taky, že jo, sběratel desek. Tak jo, takže za chvíli francouzský vychytávky. Já vám dám, kdo máte rádi 100 zvířat, tak přiložte ucho, protože bych si vám dovolil nabídnout, co? 100 zvířat. No, lamy a větrolamy, to je hezká věc, to se určitě bude líbit vám, aspoň si myslím teda. A měli bychom se slyšet, co je dneska z úterý, středa. Ve středu, jo, to je Rock on Air od 19 do 23 hodin dokonce. Tak jo, takže milí posluchači, mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hojku, to je velice důležitá a zásadní poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény.
8: Hezký večer vám při poslechu našeho tradičního pořadu přeje František Vich. Dnes ještě navážu na to, co tady zaznělo minulý týden. Přesněji budu pokračovat ve jménech, která ještě nezazněla a stála by za poslech. A příště budu opět pokračovat s modelem 4x3. To jest návrat k interpretům, s nimi jsme již měli v minulosti čest a budeme se u nich zastavovat vždy po třech skladbách. Tím, kdo dnes zahájí, bude Tony Merlow. Jméno moc francouzsky nezní, ale když řeknu, že se ve skutečnosti jmenuje Gérard Thibault, tak to už je trochu lepší. Narodil se v roce 1954 ve frankofonní valonské části Belgie. Jeho působištěm ale byla hlavně Paříž a hudebním stylem hlavně rockabilly a klasické rockové proudy 50. a 60. let. Už jeho první kapela, založená v roce 1977 a nazvaná Rockin' Rebels, se stala snad nejvýraznější francouzskou kapelou revivalu rockabilly, jenž se ve světě objevil v době nástupu punku v druhé polovině 70. let a který spopularizovali hlavně Stray Cats. Však jim taky Rockin' Rebels dělali v pařížské Olympii předskokany. To jsem ale trošku přeskočil jeden fakt, a to, že Tony Merlow byl zpočátku bubeníkem a teprve později si k bicím spíš z nutnosti přibral i zpěv. To bylo ještě v prvním období s Rockin' Rebels a nakonec se chopil i kytary. Jeho hudební dráha je dlouhá a už od 80. let průběžně vystupoval s vlastními kapelami různých názvů, třeba Blue Five nebo Betty and the Bobs. Některé desky z posledního období signoval už coby solo Tony Merlow a tu úplně poslední pak nahrál v triu, které si pojmenoval Marlow Rider. Tvoří ho s kontrabasistou a bubeníkem. Deska vyšla v letošním roce, dostala název First Ride a obsahuje z části francouzské covery rockové klasiky. Skladbu Sur la route du temps, Na cestě časem, si ale napsal sám.

To byl už docela zasloužilý Tony Marrow, respektive trio Marlow Rider. Hned dalším jménem tak trochu popřu slova v úvodu, protože Gaetan Russell není v našem pořadu nováčkem, ale protože jsme ho slyšeli, co by člena slavných Louis Attack, výborné dvojky Tarmac i jako polovinu projektu Lady Sir a zatím v žádné vysloveně solové nahrávce, řekl jsem si, že dnes sáhnu i po něm. Jen stručné opáčko, Russell je ročník 72 a pochází z města Rode v jeho francouzské Occitánii, ale jinak vyrůstal v Châtillon-sur-Loire, což už není tak daleko od Paříže. Na studiích v nedalekém Montargis pak už začíná vznikat zárodek budoucích Louis Attack. Pak ale pokračuje ve studiu architektury a územního plánování v Paříži a tak i kapela nabírá svoji definitivní podobu v roce 1994 právě až ve francouzském hlavním městě. Vezmu to trochu zkrátka, i během občasných pauz domovské kapely byl Russell většinou velmi aktivní, takže vyjmenovat můžu jak ten projekt Tarmac, který dal dokupy s houslistou Louis Attack Arnoldem Samuelem, tak dvojici Lady Sir, kterou tvořil se zpěvačkou Rashidou Brakni, hudbu pro dva filmy, práci skladatelskou a producentskou, třeba na výborném albu Alana Bašunga Blue Petrol a taky moderování vlastních pořadů na rádiu RTL2. No a teď ten hlavní důvod, proč zrovna Gaetan Russell. On totiž už v roce 2010 představuje první solové album s názvem Ginger. A že to bylo tradičně výborné, tvrdím nejen já, ale stejného názoru byli i ve Francii. Podobně dobrá jsou i další dvě jeho solová alba z let 2013 a 2018. Na letošní rok se pak chystá další nová, tentokrát akustická kolekce. Z onoho prvního alba si poslechneme Mono, moje jméno.

Tak to byl Gaetan Russell, francouzská rocková persona první třídy. Zpěvačka, kytaristka, pianistka a skladatelka Alice Driss sice vyrůstala na pařížském předměstí, ale později se pohybovala tak napůl mezi Paříží a Los Angeles, takže se o ní často mluví jako o francouzsko-americké zpěvačce a skladatelce. Něco by už mělo naznačit pár jmen, která v mládí hodně poslouchala. Dylan, Baez, Bowie i Neil Young, a k tomu měla ráda beatníky. První album natočila v Kalifornii a vyšlo v roce 2017 pod názvem Gold in the Ashes. No a za všem mluví podsta magazínu Les Incorruptibles, který ji nazval následně novou hvězdou francouzského folku. Druhé album, Beatnik or Not to Be, bylo sice natočeno za pouhých 10 dní, za to ve vyhlasném nahrávacím studiu Black Box v Onge. Vyšlo v roce 2019. A abych tu diskografii zkompletoval, tak ve stejném roce natočila společně s další písničkářkou Morgan Ambeau a šlo o covery písniček Simona a Garfunkla. Pokud jde o jazyk, tak tady se drží tradiční angličtiny. A jeden takový příklad si hned dáme. Eros and Thanatos z prvního alba. A i pro tuhle písničku platí, že si k němu sama zrežírovala i videoklip. Taková je její další profese.

Posloucháte francouzské vychytávky a po folk rock popové francouzsko-americké písničkářce Elias Dris malinko přitvrdíme. Arnaud Fitir je zpěvák, známý hlavně u francouzského punkového publika. Myslím, že jeho fandové znají i jeho skutečné jméno, které je Arnaud Cécino. Proslavil se hlavně jako frontman skupiny Les Salles Majestés. Ani ty jsme zatím v našem pořadu neměli, ale třeba někdy příště. V téhle kapele působil od roku 88 do roku 2014 a mezi tím se ještě mihl v Juge Fulton. V roce 2016 ale připravil, samozřejmě ve spolupráci s dalšími muzikanty, své první soulové album. Dostal název Cannibal a ten punkový zvuk je na něm dobarven i syntíky a celkově to místy připomene dokonce Plastika Bertrána. Jako ukázku jsem vybral jeden kousek se stylovým názvem Garážový band.

To byl v zásadě punkový zpěvák Arno Fetir z jeho jediného solového alba z roku 2016. I dnes se zastavíme na keltsko-bretaňské hudební scéně, respektive u její modernější tváře. Zhruba takto by se asi dala stručně uvést skupina Plontek. V roce 2002 ji založili a dodnes vedou dva bratři, Janik a Odro Plontékovi, takže odkud se vzal ten její název je zřejmé. Jeden z nich je především kytarista a druhý pak hráčem na bombard. Až do roku 2012 hráli většinou jako kvartet, to jest ještě s hráčem na dudy a basákem. Nějaký čas i se zpěvákem a harfistou. Pak se ale bratři spojili s lehce exotickým odredovaným DJem Brillem a takto fungují dosud. Takže se vlastně posunuli ke kombinaci bretaňských melodií s elektronickým základem. V diskografii najdeme už asi 9 alb, včetně dvou živáků. To zatím poslední, zase o kousek elektroničtější, se jmenuje Ironát a vyšlo v minulém roce. Hostují na něm hudebníci a zpěváci z Japonska, Burkina Faso, Finska a nějací domácí Bretonci. Koukám, že v červenci zahráli Plontéky v Rusku, u nás asi zatím nikoliv, takže aspoň nějaká ukázka. Vybírat je opravdu z čeho a snad nebude vadit, když sáhnu do roku 2015 a desky nazvané Kontakt. A bude to písnička, v níž najdeme i ženský hlas. Jinak jsou Plontek v zásadě souborem instrumentálním. A ten hlas patří ceněné litevské zpěvačce Lauritě Peliniot. No, řekl bych, že ji asi znají spíš fandové world music.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jméno rockové písničkářky Melody Proche už tady svého času padlo v souvislosti s její kapelou Melody's Echo Chamber. Ale než se začala psát historie téhle kapely, měla její kariéra už nějaký vývoj. Tahle rodačka z Provence na sebe upozornila nejprve coby členka skupiny My Bee's Garden, které vyšlo jediné album v roce 2010. A jenž předcházela ještě jednomu nepříliš dlouho fungujícímu projektu The Narcoleptic Dancers. Přesně šlo o duo, které vytvořila s Holanďanem Antonem Louisem Juniorem. Ještě v roce 2010 spolu udělali jedno EP a rok na to vyšlo i album nazvané Never Sleep. Kolem vzniku The Narcoleptic Dancers ještě Melody vymyslela jednu báchorku, která se pak zhusta přetiskovala a docela mě zdrželo, než jsem zjistil co a jak. Tvrdila totiž, že jsou se svým kolegou nevlastní sourozenci, kteří se sešli náhodou na pohřbu svého otce, jenž byl holandským fotbalistou Johnny von Kuypersem a v 70. letech hrával za San Etienne. No ještě tak Johnny Rep, na toho si dokonce trochu vzpomínám. A napodobně dokonce, jestli nejde o jednoho a též člověka. Ale další údaje už neseděly. I když prvotní inspiraci tady možná měla, ale už jsem holce odpustil. Z alba Never Sleep si dáme Rasta Crowd, což byl tehdy současně i single.

The Narcoleptic Dancers, duo, které předcházelo skupině Melodies Echo Chamber. Teď tady mám jednu opravdovou rockovou legendu, i když jiného druhu, než byl třeba Johnny Hallyday. Roberto Piazza, známý jako Little Bob, je současně možná známější v Anglii než ve Francii, a jedním z důvodů je třeba i to, že se celou kariéru rockového zpěváka drží angličtiny. Něco jiného je ale francouzský přístav Le Havre, kde je už spoustu let hudební ikonou. Ale pokud jde o řadu předních francouzských rockerů, tak ti ho znají dobře a svůj obdiv nikdy neskrývali. Už to občanské jméno Roberto Piazza naznačuje, že jde o Itala. A do Lávru se dostal s rodiči až ve svých 13 letech, což byl rok 1958 a vrcholila éra rock'n'rollu. Až v roce 1974 se ale představuje s první významnější kapelou, kterou pojmenoval Little Bob Story. A hráli muziku čerpající jak v rock'n'rollu, tak obecně muzice 60. let, ale k tomu můžeme přihodit i tehdy čerstvější inspirace, jako třeba američtí MC5. Během 10 let natočili asi 10 alb a přestože bychom je z dnešního pohledu zařadili spíš k pub rocku, tak v té polovině 70. let se pojmy jako new wave, punk rock nebo pub rock teprve krystalizovaly a tak třeba v 77. se dostali i na britskou kompilaci fonogramů nazvanou New Wave. Vůbec spolupracovali spíš s britskými značkami a těšili se přízni i britských punkerů, což se z dnešního úhlu pohledu jeví docela zvláštně. Blíže měli třeba k Dr. Feelgood, s nimiž se setkávali i na společných štacích. Podobně předskakovali dokonce Motorhead. Vezmu to stručně, později nahrává Little Bob pouze pod svojí přezdívkou a teprve od roku 2012 si už zase připojuje název své doprovodné kapely a ten pak zní Little Bob Blues Bastard. I když nechci zdržovat, tak musím zmínit ještě jednu záležitost. A to je film, který natočil slavný finský režisér Aki Kaurismäki a jmenoval se podle Bobbyho osudového města Le Havre. Měl premiéru v roce 2011, myslím přímo v Cannes, a přestože tam nedostal zlatou palmu, byl výborně přijat. A protože si Little Bob ve filmu zahrál, a to sám sebe, dočkal se i krásného zadosti učinění, když se tam prošel po červeném koberci a následně vychutnal i standing ovation. Little Bob je chlapík opravdu malého vzrůstu a jeho bohatá kštice je už úplně šedivá a i když jako rocker je postavou docela netypickou, tak přečíst jeho paměti, které vyšly někdy před 10 lety, by stalo rozhodně za to. Energie má pořád hodně, dokladem nechtě třeba letošní album We Need Hope, ze kterého jsem vybral titulní písničku. Tady mě to zní skoro jako něco mezi AC/DC a starými Purple.

Little Bob Blues Bastard. Francouzská rocková legenda se svojí současnou kapelou. Takže pozor, neplést s jiným americkým malým Bobem, který působil na konci 50. let hlavně v Louisianě. Název města Saint-Étienne už tady dnes jednou padl. Teď si ale poslechneme jednu opravdovou kapelu z tohoto města. Bude to čtveřice Alcabaya. Původně byli triem v obsazení kytara, bicí, akordeon, ale v současné době je už s nimi i trumpetista. Hrají muziku, kterou si já sám pro sebe označuji jako street, chanson, pop, folk, a své pomoci si zatím vydali dvě alba. První v roce 2017, druhé loni. To se jmenuje Ona to Don Les Rondelles a vybral jsem z něj písničku Sous la Pluie.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a po skupině Alcabaya tady mám ještě dvě kapely spíš lehce akustičtějšího rázu. Ta první je ta, která nezapře, aspoň minimálně v názvu, inspiraci Neilem Youngem a celkově i zní dost v uvozovkách americky. Jmenuje se Hey Hey My My. No skupina, ona je to dnes už pouze dvojice. A to dvojice chlapíků, kteří mají skoro stejná jména. Julien Garnier a Julien Gollier. Vznikli v roce 2005 v Paříži a po debutovém EP jim první eponymní album vyšlo v roce 2007. To, které vyšlo v loni pod názvem British Hawaii, je už jejich třetím. Dáme si z něj Plastic Life. A jak se tak dívám, tak se celkem důsledně drží anglických textů.

Hej, hej, maj, maj. Tedy francouzská dvojice na pomezí rocku, folku, popu a country. Skupina Le Naufragé je výrazně početnější. Mívala mezi 6 až 7 členy a v sestavě se objevují i děvčata. A taky mají o dost delší hudební historii. Původně začali už v roce 1986. A přestože bylo jejich domovem Montpellier, dost se hudebně inspirovali v jiném

hlavách, jejich výčet přeskočím, se rozhodli v roce 2013 pokračovat. A od té doby diskografii rozšířili o další dvě novinkové sbírky, plus nějaké kompilace. Takže vybírat je z čeho? Má volba padla na spíš rockovější kousek Le Col de la Ré z posledního alba Vendues z roku 2018.

To byly Le Naufrage z francouzského Montpellier. Někdy se mi zdá, že čím jdeme jižněji a více za sluníčkem, tím jsou rockové kapely temnější. Předchozí kapela nebyla tak úplně tím správným příkladem, ale ta další už docela ano. Dali dokupy muzikanti z Marseille a Aix-en-Provence v roce 1989 a pojmenovali ji The Needs. No v těch temných sklepích, kde nejspíš zkoušeli, aby se schovali před horkým sluníčkem,

Začali dělat muziku, která se dá označit třeba jako temný, psychedelický, garážový rock. A měli i jednu inspiraci, ke které se hlásí do dnešních dnů. A to jsou americké legendy 13th Floor Elevators. Však od nich i pár písniček nahráli. Kapela měla většinou 5 členů a její historie se dá rozdělit na 2 etapy. Když ta první skončila někdy v polovině 90. let a ta druhá začala v roce 2005, když impulzem byl jeden příležitostný koncert rok předtím. Po personálních změnách funguje v současné sestavě pouze dvojice původních členů, kytarista Vince Shombels a zpěvák Day. A zrovna ten zpěvák, jehož hlasová poloha se s lety usadila někde mezi Iggy Popem a Robertem Codymem, je jedním z potřebných rozpoznávacích znaků. Za tím posledním albem The Needs je to loňské, kde jsou nějaké novinky a nějaké vykopávky, a to právě covery zmíněných 13 Floor Elevators. Mně se ale dost líbí spíš předposlední album The Most Elegant Hanged Man, z něhož jsem vybral úvodní písničku. Už ten název mluví za vše. The Valley of the Shadow of Death. Tušíte dobře, ano, kapela se pevně drží angličtiny.

To byli francouzští The Needs. No, myslím, že bychom stihli ještě jednu písničku. A tak zkusíme třeba hodně levicovou čtveřici Les Sadgabunist. I když myslím, že i oni svou ideologii berou s humorem. Moc informací o nich zrovna nemám, ale na kontě mají 4 alba, první z roku 2003 a poslední z roku 2012. Všechna vydaná vlastním nákladem. Ústřední dvojici je skoro jistě zpěvák, kytarista a hráč na akordeon Sadgabunio, známý jako Les Sadgab, a šikovný kytarista stylově vycházející z Jean Gardenera François Egron. Ten první nahrál již předtím i 3 solová alba. Styl Les Sadgabunist vychází hodně z francouzského muzet, které je ale dost dobarveno třeba rovněž hodně levicovými punkovými legendami The Clash, jinak jejich velkými oblíbenci. Takže je tam i malinko ska. Jeden cover od Clash dokonce otevírá 3. album věnované španělské občanské válce. Koncepční je ale vlastně i poslední kolekce, která přináší trochu akustičtější zvuk a současně výhradně písničky francouzského barda Jeana Ferrata. Jako ukázku tady mám No Passaran ze zmíněného revolučního alba Guerre d'Espagne. Jestli kapela ještě drží pohromadě, si nejsem jist. I vzhledem k tomu, že se kytarista François Egron představil v roce 2016 sólovým albem. Takže to bude pro dnešek všechno a já se těším zase na příště. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: rokové diamanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Legendární kytarista a kmotr heavy metalu Tony Iommi vydá 23. října tohoto roku své nové studiové album From the Dark. LPčko ohlašuje první single Bored Alone, na kterém zpívá norský zpěvák Jørn Lande. Ten je zároveň spoluautorem všech písní. Tony Iommi k této desce podotknul: je to album, jehož tvorbu jsme si opravdu užili. Nesnažíme se nic dokazovat. Je to skvělé album. Je to rock.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme přehrávat zejména rockovou klasiku, kterou občas okořením heavy metalem staré školy. Na rozjezd si dáme britsko-americkou kapelu Rainbow.